0: skladbičky Kaja Jejakáje. Z Rádia Melody ste počuli tento hit v čase 8.45. Pozdravujú Táňa a Lukáš. Dnes hovoríme o svadbách. Čo sa na poslednú chvíľu vo váš veľký deň skomplikovalo?
1: Radka napísala, že mali mať hostinu na jednej veľkej chate, kam cateringová spoločnosť mala priniesť svadobné jedlo.
2: Prijeli sme a nebyli tam ani chlebičky, ani mísy, jenom proste nakrájený domáci klobásy, pečivo a to. Som sa tak ako... Říkám, dobře.
0: Asi také občerstvenie narýchlo.
2: Jo, přišla jsem dovnitř a provozák, který je normálně ukecanější než já, tak jako stál tam tak zaraženě. A já říkám, co se stalo? A mě ukazuje tu objednávku. A co tady je za datum? Já říkám, no 7.9. Oni si napsali 14.
1: Aha.
2: A teďka lidi už tam byli a jídlo nikde, tak tam volal. A prostě šéf mu říká, to je na příští týden. On říká, ne, to je na dnešek. Takže všichni museli naběhnout do práce a postupně nám naváželi, jak to chystali, tak než ty obloženými si tohle rychle dělali polivku. Jedlo se asi hodinu a půl později, akorát a manžel chtěl speciální svatební dort, takže obrovský vlastně třípatrový hambáč to měl být. Ten nestihli, takže udělali z chleba jeden obrovský a zbytek se stavili v mekáču a koupili asi... 100 prostě klasických hambáčů, takže se z toho udělala taková pyramida.
1: Wow, ale však jaké originálne.
0: No, improvizovali, jako se dalo. A to nebylo všetko?
1: Presne, na další den Radku nepotěšila fotografka.
2: V autě to chtěla zálohovat do noťasu a zjistila, že SD karta je prázdná.
1: Či fotila je prázdno.
2: Na obřad přehazovala foťáky kvůli světlu. Aha. A prostě z toho obřadu, tam mě mrzí jedna fotka, protože synové mě vedlí, tak tam mě mrzí, ale... Aha.
1: No,
0: no a tak to vlastne vznikajú svadby, na ktoré nezabudne nikto zo svadobčanov. Dobré.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven.

ti však prach nezmení na lentilky. Ako kuriadu na hrášok malinky. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný.

Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Věděli se ví, co Bůh chystá.
1: České a slovenské hvězdy.
2: Chlapci jsme staváckou liječ a smůto krásných děvčat.
1: Vaše obľúbené pesničky.
3: Léto, léto mý, jenom jednou jsem to léto tančila.
1: Československé hity vášho života.

chvíle sám pod mé nebojím. A počuť hlasné stereo a její strachy pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch?